nám, když tehdy před léty začaly lítat rakety. Zdál se to být docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy, my neměli podepsaný úkoly, už tenkrát rozhazoval svoje sítě. Poučen z předchozích nezdarů,

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Je přesně 8 hodin na signálu Men at Work a Down Under. V příští hodině z 80. třeba Frankie Goes to Hollywood, Michael Jackson nebo Blondie, Honza Navrátil přihodí čerstvé zprávy a spolu jdeme na silnice.
1: Signál rádio doprava.
0: Pozor, mezi 56. a 82. kilometrem D1 ve směru na Brno tady potkáte pomalu jedoucí vozidlo údržby, které provádí úklid a omezuje provoz v pomalém jízdním pruhu. Jinak je klid, tak jezděte opatrně, jak nám to vydrží.
1: Signál rádio, zprávy.
2: Hezkou sobotu posloucháte Signál rádio, na řadu přichází zprávy. O víkendu a také v pondělí platí cenové stropy, podle kterých bude benzín stát maximálně 43 korun a 89 haléřů za litr. Za naftu pak řidiči zaplatí 44 korun a 55 haléřů za litr. Premiér Andrej Babiš bude v neděli v Arménii krátce osobně jednat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Premiér to řekl serveru iDnes.cz. Téma jednání ale Andrej Babiš neupřesnil. Spojené státy sníží počet svých vojáků v Německu, a to o 5 000 během příštích 6 až 12 měsíců. Napsala to včera agentura Reuters, podle které to nařídil americký ministr obrany Pete Hegseth. Ve spojenecké zemi Severoatlantické aliance aktuálně slouží kolem 35 000 amerických vojáků. O možném snížení jejich počtu v týdnu uvažoval americký prezident Donald Trump, a to kvůli postoji k válce v Iránu. Současně také kritizoval německého kancléře Friedricha Merce.
1: Co se děje v regionu?
2: Zítra se bude v Praze konat pražský maraton. V centru města omezí hromadnou i automobilovou dopravu. Na dopravu tak budou dohlížet policisté i strážníci. Řidiči musí počítat s komplikacemi v dopravě především v částech Prahy 1, 2, 4, 5, 7 a nebo v Praze 8. Centrem Prahy se poběží už po 31. Na start se postaví 16 000 běžců.
1: Sport.
2: Čeští hokejisté prohráli v semifinále mistrovství světa hráčů do 18 let se Švédskem 3-4 v prodloužení a kvalifikaci na sprint Formule 1 v Miami vyhrál úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu, druhý byl Andrea Kimi Antonelli, třetí pak skončil Oscar Piastri.
1: Signál rádio, počasí.
2: Sobotní den bude s jasnou oblohou, vítr dnes zafouká od jihovýchodu rychlostí do 4 metrů za sekundu a teploty budou příjemné. Ty nejvyšší dnes naměříme mezi 22 a 26 stupni Celsia. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
1: Signál rádio. Signál rádio.
0: 8 hodin a 3 minuty k tomu startuje víkend na Signál rádio a krásné sobotní ráno už vám od mikrofonu přeje Martin Čípa. Co přináší dnešní datum, se do kalendáře mrkneme už za malou chvíli, taky přidám Blondie nebo Van Halen.
1: Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Rok 1984, s vámi je Martin a na Signál rádiu taky Wham a jejich Careless Whisper. Dnes je sobota 2. května, svátek slaví Zikmund a narozeniny má třeba hudební skladatel Ondřej Soukup, frontman Olympic Petr Janda a nebo fotbalista David Beckham. No a pozor, na dnešek připadá taky Mezinárodní den nahých zahrádkářů. Ten se slaví každoročně první sobotu v květnu, cílem je oslava přírody, zdravé přijetí vlastního těla a uvolnění při zahradničení bez oblečení. Tahle akce podporuje návrat k přirozenosti a propojení s okolím. Tím vás teda nechci nabádat exhibicionismu, ale pokud vám na zahrádku nikdo nevidí, tak proč ne? Počasí k tomu ostatně bude parádní. Víc o něm za chvilku, taky budou Urge Overkill nebo Michael Jackson.
1: Signál Radio. To nejlepší z osmdesátek.

0: Frankie Goes to Hollywood a legendární balada The Power of Love. Prodloužený víkend už včera odstartoval obstojným počasím, ale dneska už to bude, řekl bych, doslova letní. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, k tomu jasno nebo skoro jasno. Ideální na výlet, ale taky na sport. Jeden tip přidáme ve vysílání Signál rádia ve 3/4, taky vybírám R.E.M. nebo Sandru.
1: Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zarývaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Rádio a hrajeme to nejlepší z 80. let.
2: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Na signál rádio Irene Cara a její Fame, za chvilku také Phil Collins nebo Jason Donovan, teď se ale půjdeme trošku proběhnout. V Brně už se dostává do povědomí nejenom místních nová náplavka. Běžel tudy i náš jihomoravský kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den, dámy a pánové, dnes zůstaneme tak říkajíc doma. Rulerovo nábřeží v Brně představuje odpočinkovou a zážitkovou část, která je také známá jako brněnská náplavka. Najdete tady kolonádu u svratky, dřevěná mola, schody k vodě a představuje ideální místo pro trávení volného času či setkávání a relaxaci. Součástí projektu je také nová cyklostezka. Samotná stavba náplavky, která byla podpořena dotací z evropských fondů, vzešla z návrhu významného brněnského architekta Ivana Rulera a jeho týmu. Prostor byl navržen tak, aby působil otevřeně a přirozeně. Městská část Brnostřed připravuje na Rulerově nábřeží koje pro občerstvení naproti Fakultě architektury Vysokého učení technického a v okolí Mokřadu směrem k riviéře. Počítá také s otevřením kavárny. Aktuálně má radnice zpracovanou architektonickou studii řešící dispozice a interiér. Nyní po svěření objektu do správy připravuje výběrové řízení na zhotovitele. Ten stavbu upraví tak, aby splňovala nároky na gastronomický provoz. Luděk Savana Urbánek, Brno.

0: I Wish It Would Rain Down a Phil Collins krátce před 9. raní.
1: Rádio Doprava.
0: I po celé samozřejmě, dál to nejlepší z 80. let, Babies Gang, OMD nebo Simple Minds čekají nás taky zprávy s Honzou Navrátilem a teď už pohled na silnice. S komplikacemi počítejte v Praze ve Vysočanech a to v ulici Jandova. Tady uvíznul nákladák pod viaduktem, počítejte také se zdržením v obou směrech a nebo se místu ideálně vyhněte. Pokud budete vědět o něčem dalším, nechte vzkaz v naší mobilní apce Signál Rádia.

0: Rádio zprávy.
1: Příjemný sobotní poslech Signál rádia, opět po hodině plné 80. Pojďme na zprávy. Nová superdávka, kterou stát vyplácí prostřednictvím úřadu práce, dozná změn. Po schváleném odkladu pro současné příjemce podpor plánuje minister práce a sociálních věcí Aleš Juchelka představit ještě další úpravy systému. Ukázalo se totiž, že návrh nepočítal se všemi potřebnými. Mimo nově definovanou pomoc státu zůstaly třeba některé samoživitelky. Ministerstvo se ale chce zaměřit také na situaci pěstounských rodin. Celý balík opatření plánuje vláda představit ještě do konce května. Divadlo Spejbla a Hurvínka dnes uvede premiéru kabaretu Hurvajs. V rodinném představení pro děti od 5 let se ohlíží za stoletím, které uplynulo od prvního Hurvínkova kroku na jevišti Loutkového divadla v Plzni 2. května v roce 1926. V kabaretu, který plní jednotlivým postavám přání, zní z archivní nahrávky také hlas Hurvínkova stvořitele, loutkáře Josefa Skupy. Pokračuje umělecký šéf divadla David Janošek.
2: Součástí toho Hurvínkova roku, jak my říkáme, protože je to sice 2. května, ale ty oslavy probíhají celý rok, je třeba zrovna otevření právě této expozice venkovní vernisáže, venkovní výstavy, která probíhá před divadlem Spejbla a Hurvínka na ulici Davidské. Budeme křtít novou minci pamětní, kterou vydáváme, novou knihu. Teďka vešel do kin Hurvínkova cesta do Tramtárie, film nebo naše představení, které je zfilmované, takže já myslím, že těch dárečků je v průběhu celého roku spousta.
1: Irán kvůli americké blokádě v Ománském zálivu ztratil příjmy z ropy ve výši 4,8 miliardy dolarů. V přepočtu asi 100 miliard korun. Odhaduje to americké ministerstvo obrany.
0: Co se děje v regionu?
1: Řidič, který vjel se svým vozem BMW na nově otevřený Dvorecký most, byl policií zjištěn a potrestán. Hříšník, který svou cestu po mostě, který je určený pouze hromadné dopravě pěším a cyklistům, vysvětloval špatnou navigací. Nakonec zaplatil pokutu ve výši 1000 korun. Dodejme, že i hned po otevření mostu se rozjela diskuze nad tématem případného otevření další dopravě.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme za tenisem. Tenistka Kateřina Siniaková totiž postoupila na turnaj v Madridu do finále 4 hry. S Taylor Townsendovou porazili pár Kruničová Mladenovicová 6-4 a 7-5.
0: Signál rádio počasí.
1: A přidávám také informace o počasí. Dnešní, tedy sobotní den, nám nabídne jasnou oblohu. Vítr dnes zafouká od jihovýchodu rychlostí do 4 metrů za sekundu a na teploty se můžeme těšit. Ty nejvyšší dnes totiž vystoupají na hodnoty mezi 22 a 26 stupni Celsia. Další zprávy na signálu končí. Pokračuje Martin a další osmdesátky.
0: Signál rádio. Signál rádio.
3: Díky Honzo, je to tak, Ricky Epovery nebo Simple Minds, to je program na nejbližší minuty. Za chvilku vás taky pozvu na událost, u které by rozhodně neměl chybět žádný fanoušek Hvězdných válek. Moje jméno je Martin Čípa, přeju vám krásné sobotní ráno.
0: Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

0: OMD a Pandora's Box, i to je ta nejlepší hudba na víkend ze Signál Rádia. Fanoušci jedné z nejslavnějších filmových ság slaví svůj den. 4. květen je celosvětovým dnem Star Wars. V Praze ho ale oslavíme už dnes, pokračuje Lucka Sinková.
1: Star Wars Day je svátkem světelných mečů a galaktických příběhů. V Praze ho dnes připomíná i speciální program. A sice ulicemi centra prochází kostýmovaný průvod fanoušků a postav ze ságy Star Wars. Oslavy potom pokračují v Holešovicích, kde vás čeká zábava, tematická setkání a samozřejmě jedinečná atmosféra. Sami si budete připadat jak v legendárním filmu. Ať už dorazíte v kostýmu, nebo jen tak budete fandit z dálky, dnešek je zkrátka ideální příležitost připomenout si tenhle známý příběh. Tak ať vás provází síla, nejenom v Holešovicích.
0: Díky za tip, Lucko, já dodám, že průvod vyrazí v 9.30 od fontány Národního muzea na Václavském náměstí a program v Holešovickém crossklubu pro děti i dospělé odstartuje v 10:30. Teď už Sixpence None the Richer. Užívejte víkend.
2: Signál Rádio.